0: Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla druhá hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
4: Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
5: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. května, 2 hodiny ráno. Pražský magistrát prý řeší, jak na ty turisty, co chčijou, kde nemají, a chlastají pivo na schodech. Někteří Pražané už toho mají plný zuby, ale ruku na srdce, kdo z nás to občas po 10 pivech na hlaváku neudělal, že jo? Místo dalších kamer by možná stačilo přidat pár veřejných záchodků, protože když to na člověka přijde, tak je mu nějaká pokuta u prdele. No a ten Šulin, co včera v Karlíně močil na sochu Karla III., dostal prý facku od rozlícené babičky, která si zrovna sypala do košíku rohlíky.
7: Ze společnosti.
8: Z obyčejných lidí na nás mrká třeba Karolína z Extrémních proměn, co schodila 56 kilo a má nová prsa, ovšem láska už prý zmizela. Je to sice parádní figura, ale chlap holt někdy fakt čumí jinam. No nic, aspoň si to teď může s novým hrudníkem pořádně užít sama, ne?
7: Kultura.
8: Hele, víte co? Zatímco někteří se cepou na Nobel festivaly, v Malé Úpě se chystá pořádnej bordel, tamní Vodstock, kde se 28. března bude lyžovat klidně i na blátě. Přece nebudeme čekat na sníh, že jo, to už by byla nuda, a Češi se prostě umí vyřádit i bez VIP zón a debilních influencerů.
7: Sport.
8: V českém sportu máme jasno, proč už Bláha nejezdí krasobruslení se svou partnerkou. Prý ho snoubenka viděla, jak s kolegyní piloval nové prvky, ale ouha, bylo to po půlnoci v jejím bytě. Holt, některé piruety se na ledu prostě netrénují.
7: Doprava.
8: Takže v Praze to včera večer zase někdo posral na Plzeňské pod Strahovským tunelem, kde se potkali dvě osobáky. Chvíli tam stál provoz jako penis v raní tramvaji, než to ti borci konečně odklidili a doprava se pohnula těsně po půlnoci. Snad se nikdo nezranil, jen ego a plechy, vy diletanti.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v České republice čeká počasí jak na houpačce, oblačno, občas sprchne a tu a tam bouřka, takže schovejte deštníky, nebo z vás budou mokré slepice. Rtuť teploměru se přes den vyhoupne k 18 až 22 stupňům, ale v noci klesne na 8 až 12, takže ideální čas na to se přitulit k někomu teplému, nebo si dát pořádného frťna. Jestli vám to skurvený jaro poleze na nervy, nezapomeňte, že to jednou přejde, jen se nenechte sfouknout, jako ty novoroční předsevzetí.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
9: Maximálně fun!

Byla ta svaťba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn, pravda, jak se tam objevil taléře, polévky, misa s tým, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tým obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká moletnější, nahne sa lusk strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Nemyslete si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy. Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.

Přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká, pane šéf, mám pro vás bezvadný šišlo. Svážete mi ruce taky za záda. Vytáhnete mě až pod tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonový. A střemhlav mě pustíte z té vejšky a panel na hlavu. Říká, no to bych, kolik byste za to chtěl? Říká, 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká, to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. Říká, ne, já to dělám dneska poprvé, ale že to tak bolí.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Rádio.
1: Zpravodajský servis.
2: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
3: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. května, 3 hodiny ráno. Tak Karolina z extrémních proměn, ta teda pořádně zamakala a schodila neuvěřitelných 56 kilo, že by jí jeden ani nepoznal, kurva. Teď má nová prsa a řeší se, jestli se vrátí i láska, což po takové dřině je celkem pochopitelný dotaz, ne. Takže, pánové, až ji potkáte, připravte si nejen kytky, ale i kondomy, protože tenhle parník se teď asi nepotopí.
2: Ze společnosti.
3: Tak si představte, že naši soudruzi v šedesátkách docela fičeli na LSD, a to nejen tak pro srandu králíkům. Vědci a armáda tehdy cérpali halucinogeny umělcům i naprosto nic netušícím vojákům, z čehož by se i CIA posrala. Kdo ví, kolik dnešních uměleckých děl nebo vojenských stratégů vzniklo po takových výletech, co?
2: Kultura.
3: Chlapi, to je nářez. Jestli se někdy zaseknete v Brně, nezapomeňte se podívat na kostel svatého Jakuba, kde vás pozdraví mužíček s nahým zadkem, který tam prý vystrkuje na Petrovi paničky. A pro ty, co touží po dlouhém manželství a kopě dětí, se vyplatí noc v Adamově loži, v hruboskalském kamenném městě, kde prý princ Bajaja taky nocoval. Takže, buďte odvážní, nebo aspoň tipní, a hlavně si užijte tyhle české kuriozity.
2: Sport.
3: Pepa z Horní Lhoty prý včera na okrskovém fotbale kopal do míče tak vehementně, až mu vypadl chránič zubů a skončil v divákově pivu. Hostující tým sice prohrál, ale Pepa si odnesl alespoň příslib noční odměny od té blondýnky, co se mu čechtala z tribuny. Holt, i porážka může mít své sladké vítězství, co si budeme povídat.
2: Doprava.
3: Pražskou Kbelskou ulici čeká dopravní masakr, starostové už teď ví na poplach, že se s ní stane nekontrolovaný ráj objížděk přes rezidenční čtvrti. Lidi tam budou jezdit jako debilové, jen aby se vyhnuli tomuhle silničnímu pekýlku, co na ně chystají. Takže si radši pořiďte terénní buginu, nebo se z téhle kolony rovnou poserte.
2: Počasí.
3: A teď se podíváme na počasí.
2: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Rádio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Pani seděla doma, četla si ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno, tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno, tak ho tam pustila, čte si dál ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Ona pá, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 7. května slaví jmeniny Stanislav, jméno slovanského původu, které znamená ten, kdo ustavuje slávu. Všem Stanislavům proto ze srdce přeji jen to nejlepší k jejich svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 16:00.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.

0: hrajeme další.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Zpravodajský servis.
3: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
4: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. května, 4 hodiny ráno. Takže, vypadá to, že v Česku se nám rozjíždí další studená válka, tentokrát mezi pohlavími, a je to fakt docela prdel. Někteří už mluví o toxické femosféře, co se sere na manosféru, takže se chlapi připravte na pořádný ideologický kotel, místo klidného piva. Jestli se to z ulic přesune i do ložnic, tak to tu bude fakt veselo, nebo spíš kurva ticho.
3: Ze společnosti.
4: Na jihu Čech měli strážníci nedávno plné ruce práce, když jim nahlásili bednu s možným lidským tělem v lese u Týna nad Vltavou. Z mrazivého nálezu se vyklubala jen silikonová pana, takže místo vraždy se řešily spíš lidské choutky a drzá krádež. Inu, i tak se v Česku občas řeší, kdo si co tahá domů z lesa.
3: Kultura.
4: Česká Miss a oktagonka Girl Nikola Uhlířová pořádně nažhavila sociální sítě, když se tam ukázala úplně nahá. Tyhle fotky, co poodhalily víc než jen bojové umění, zaručeně zvedly tlak nejednomu fanouškovi a ukázali, že v kleci se nemusí rýsovat jen svaly. No, a teď baborať, jestli to byl umělecký počin, nebo jen snaha získat víc lajků, ale prdel si z toho udělali všichni.
3: Sport.
4: Český sportovní víkend ukázal, že národ umí fandit nejen s plným hrdlem, ale i s plným žaludkem a něčím dalším. Zápasy našich borců sice ne vždy dopadly podle představ, ale pro mnohé to byla skvělá záminka k pořádné očistě organismu a testu hlasivek. Hlavně, aby se ráno nikdo nedivil, co ho všechno bolí, když se po takovém výkonu probere vedle ledničky.
3: Doprava.
4: Takže, dálnice D1 dneska zase spíš DP1, kde se jede pomalu jako po lehký mrtvici, a to jen když zrovna nikdo nevysypal na cestu tunu hnoje nebo kus svýho auta. V Praze na Plzeňský u Strahova už sice uklidili bordel po včerejší drobný kolizi dvou plechovek, ale stejně se tam člověk plouží jako šnek po extázi. No co, aspoň je čas si vzát zpě prolistovat bulvár a zjistit, jestli si sousedka koupila nový vibrátor, když už se do práce stejně nedostanete včas.
3: Počasí.
4: A teď se podíváme na počasí. V noci se nám to pořádně ochladí, teploty padnou k 5, ale na Moravě se drží u 15 stupňů Celsia, ideál na nějakou tu postelovou akci. Přes den to ale rozjede sluníčko a rtuť teploměru vyletí až ke 24 stupňům Celsia, tak sundejte ty svršky, dokud to jde. Jen si dejte bacha na bousky, ať vám to nesejme paruku dřív, než si stihnete namíchat drink.
3: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Minimum info. Maximum.

0: To takhle Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku. Správně, a jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. No, výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky? Sádlo. No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
1: V krabici.
0: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
1: Taky v krabici, ale větší.
0: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
1: No, rodiče spějí na posteli.
0: No výborně, výborně. A čím se přikrývají? No,
1: peřinou se přikrývají.
0: No, výborně. A v té peřině je co?
1: No, peří.
0: Výborně, Pepičku. No tak jaký užitek nám dává ještě husička?
1: Sádlo.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 5. hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme
3: další pecky. Crazy Radio.
0: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. května, 5 hodin ráno.
4: Ze společnosti.
5: Zatímco se v Brně stavěl kostel svatého Jakuba, prý si tam jeden šikovný zedník na jižní okno věže, směrem k Petrovu, schválně vytesal postavičku s holým zadkem, protože neměl rád vrchnostenskou smetánku z Petrova nebo mu nezaplatili. Takže dodnes můžete při pohledu na gotické oblouky vidět, jak se ten chlapík vysmívá okolnímu světu už pěkných pár století. Je to prostě taková gotická pranksterka, co vám z výšky ukazuje prdel, a to se jen tak nevidí.
4: Kultura.
5: Na Českobudějovicku nedávno zasahovali strážníci u nálezu mrtvoly, z níž se vyklubala bezhlavá silikonová pana ze sex shopu. Ukázalo se, že nešlo o žádnou vraždu, ale jen o kus čínskýho silikonu a něčí úchylný choutky. Takže, pánové, až budete příště schovávat svoje hračky, buďte, kurva, diskrétnější, ať zbytečně nestrašíte lidi.
4: Sport.
5: V okresním Přeboru se děly věci, když tým Dolních Kotehů schytal drsný debakl 10 minut, ale po zápase to rozjeli v hospodě tak, že se musela zasáhnout ochranka. Prý se tam jeden útočník snažil proti hráči dokázat, že má větší ego, a to dost doslova, na veřejnosti. Disciplinární komise má nyní plné ruce práce, bude to jízda.
4: Doprava.
5: Tak to vypadá, že D1 u Brna je pro kamionáky takovej magnet na průšvihy, momentálně to tam dva nákladňáky zase slušně posrali a blokují směr na Prahu. Chlapi se tam asi museli domluvit na menší postelové scéně, protože jinak si ty plechy pokroucený jeden přes druhý snad ani vysvětlit nejdou, tak se připravte, že si v koloně pěkně posedíte. Než to ty chudáci silničáři a cajti uklidí, radši si najděte jinou cestu, pokud nechcete ráno začít s totální sračkou v provozu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta klasická česká obloha, kde se střídá hnusně s ještě hnusněji, takže si s sebou rovnou vemte deštník, ať vám to neskazí rande, co skončí v posteli. Přes den se rtuť teploměru vyšplhá na nějakých 16 až 20 stupňů, takže žádná žhavá letní noc, ale na nějaký to hříšný dovádění pod peřinou to stačí, jelikož v noci to padne na 8 až 3 stupně. Takže pokud nemáte rádi vodu v botách nebo studený kulky, radši si ten sex naplánujte doma, s výhledem na chčije a chčije.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Modelová situace. Blondýnka je v muzeu. No moment, to ještě není celý. No aha, v tom muzeu tak prochází kolem těch exponátů a najednou narazí do stolku s vázou. Váza spadne a rozpláká se na tisíc kousků. Přijde k ní totálně, fakt totálně nasra rozzuřený hlídač a říká jí: ženská, já vás snad zabiju, ta váza byla z 15. století. No a blondýnka si oddechne a říká: uf, a já jsem se lekla, že byla nová.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice? Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně. Crazy Radio. Minimum muziky.

Tennessee.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. května, 6 hodin ráno. Západní Čechy zasáhly vydatné deště, které spláchly hromady bahna z polí rovnou do zahrad a sklepů. Místní tuhle spoušť nepamatují desítky let, takže teď mají kromě krtků starosti i s bahnem pod kytičkama.
5: Ze společnosti.
6: Když neteče voda, kreativita kvete i u chlapů od hasičů. Tistína se na jaře museli sprchovat venku v boxerkách a světe div se, sklízeli za to na internetu tisíce lajků, takže je to vlastně takový veřejný striptýz s dobrým koncem. No co, když už nemají vodu na hašení, aspoň rozžhavili davy.
5: Kultura.
6: V pražském metru se včera objevil nečekaný flemop striptérů, což cestující, především důchodkyně, prý dost překvapilo. Někteří to označili za kulturní obohacení, jiní za prasárnu, ale nikdo se nenudil. Pořádně to tam rozproudili, ti chlapci, prostě mazec.
5: Sport.
6: Ty vole, v hokejové extralize se zas jednou ukázalo, že největší prdel není jenom na tribunách, ale i na ledě. Loni jsme viděli momenty, kdy Nikolas Hlava předvedl, že má hlavu fakt na svém místě, a jeden gól Sobotky byl tak zvláštní, že by se ani fyzici nedopočítali. Prostě někdy ty hokejisti hrajou tak, že máš pocit, že se na to fakt už nedá koukat, a pak bum, a je to k popukání.
5: Doprava.
6: Dálnice D1 u Brna si dnes ráno zase postavila hlavu, když se tam srazily dva kamiony, což na chvíli udělalo z cesty na Prahu pořádnou stojku. Pokud jste se náhodou v tomhle karambolu zamotali, tak doufáme, že vás to probralo líp než kafe, a že už se to tam snad konečně hýbe. No co, aspoň máte o čem vyprávět u snídaně, ne?
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný slunce a teploty budou šplhat až k příjemným 24 stupňům Celsia, takže si vemte to nejkratší, co doma najdete, a vyrazte ven ukázat světu, že i když máme krizi, kozy nám neklesnou. Sem tam se může objevit nějaká ta přehánka, ale spíš taková, aby si příroda jen odkašlala, než aby nám to pokazila, takže si z toho nenaserejte do trenek. Noci pak přinesou chladnější vzduch s teplotami kolem 10 stupňů, ideální čas na pořádné přitulení, nebo co si tam kdo vymyslíte.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 7. května slaví jmeniny Stanislav, jméno slovanského původu, které znamená ten, kdo ustavuje slávu. Všem Stanislavům proto ze srdce přeji jen to nejlepší k jejich svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. května, 7 hodin ráno. Slovenský Boris Kolár, takový náš místní playboy, se chlubí dalším přírůstkem do svého už tak megapočetného chlívečku, je to jeho 18. dítko. Maminka Ludmila Kudryová prý za tu námahu dostala rovnou 2 luxusní káry. Kdo by nechtěl mít doma takového plodného sponzora, že jo?
4: Ze společnosti.
5: Na stezce českém zažijete fakt věci, turistům se tam prý častěji než medvěd připlete pod nohy pštros. Někteří tam s sebou táhnou takový krámy, že je pak balíky posílají domů, nejtěžší měl přes 10 kilo. Hlavně nezapomeňte, že vrstevnice nejsou jen pro srandu, i když to 3% stezkařů zjistí až v druhém týdnu.
4: Kultura.
5: Tak to vypadá, že i obyčejní Češi dávají Google Street View u kurva zabrat. Nejenže tam jeden borec zachytil popelnici vraha, ale objevily se i fotky, kde se nějaký chuj prochází úplně dole bez. Prostě, naše kultura je plná bizarních momentů, co se s grácií vystavujou celému světu.
4: Sport.
5: Tak to máme čerstvé, hokejový trenér mistrů Pešán se po rozvodu zase vyklubal s novou kočkou a vypadá to, že mu to pálí nejen na střídačce, ale i v posteli. Zlatá medaile na krku evidentně funguje jako pořádnej afrodiziakum, ženský na to letěj jak vosy na bonbon. Aspoň, že má chlap po průseru zas do čeho píchnout, a není to jenom puk.
4: Doprava.
5: Kdo dneska ráno vyrazil autem, ten je buď masochista, nebo prostě neměl na vybranou, protože kolony se táhnou jak knudle a doprava v metropoli stojí za starou bačkoru. Opravdu kurva hnusný start do dne pro řidiče, hlavně kolem Prahy a Brna, kde si asi zase někdo hrál na hrdinu a teď tam čumíte do prdelí ostatním autům. A jestli jste doufali v klidnou jízdu, tak to jste se, moji milí, pěkně spletli, je to prostě totální chaos.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Po celé České republice dnes bude převážně zataženo až oblačno, místy s přehánkami, takže žádné venkovní dovádění v plavkách moc nečekejte. Denní teploty se vyšplhají na 16 až 20 stupňů Celsia, přičemž na Moravě a ve Slezsku si užijeme až 23, což už je na pořádný pot. V noci to ale zase spadne k 5 až 9 stupňům, tak aby vám nezmrzly nohy, vychytráci.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Tati, já jdu ven.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjak živa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: muziky. Minimum
1: info.
2: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

0: Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká: dobrý den, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin? Pojistě to vám, paní, řeknu, 14:44. Děkujem vám velmi pěkně. Zazvěm hovno.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. května, 8 hodin ráno. Ten chlapík z Břeclavi, co se vsadil, že oběhne náměstí jen v plavkách, pokud jeho oblíbený fotbalový tým postoupí, to nakonec fakt udělal. Místní se mu prý smáli, ale aplaudovali, a on sám si pochvaloval volnost a čerstvý jarní vánek tam dole. Některé babičky prý pohotově tasily deky, aby ho zahalili, ale marně, Pepa si to užil až do konce.
4: Ze společnosti.
5: Taková ta nefalšovaná česká realita, jedna slečna si na pouti vesele naskočila na atrakci, ovšem záhy zjistila, že se jí proporce tak nějak zasekly. Vypadala tam prý jak špunt v petce a museli ji z toho dostávat, no prostě trapas jako hrom. Ale co, aspoň že je o čem si povídat u piva, co?
4: Kultura.
5: Takže, už nemusíte brečet nad prázdnou peněženkou, když vás chytne kulturní ABSťák. Po celém Česku jsou totiž místa, kde vás pustí dovnitř, aniž byste pustili chlup, třeba do hradních zahrad nebo dokonce do protiatomového krytu. To je pak panečku kultura, která vás fakt nezruinuje.
4: Sport.
5: Českým hokejistům se před blížícím se mistrovstvím světa ve Švédsku dostalo poněkud speciálního tréninku, když místo kluziště našli na ledě pneumatiky a dokonce i díry. Asi se Švédy báli, že by naši kluci byli moc rychlí, tak jim radši připravili autodrom. Ředitel sportovního oddělení reprezentací Milan Hmilička to rovnou označil za velmi nestandardní situaci, což je eufemismus pro, ty vole, co to má bejt.
4: Doprava.
5: Tak to vypadá, že na našich silnicích se zase nudit nebudeme, zvlášť pokud se zrovna drbete po Brně, které je prý fakt pekelné. Tam se totiž zřejmě cení spíš drzost než dodržování pravidel, takže se občas auta lívají jako o prvním rande pod Strahovským tunelem. A hlavně nezapomeňte, že blinkry jsou jen pro okrasu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká taková typická česká bramboračka, občas zaprší a sem tam vykoukne i slunce, ale hlavně, teploty se vyšplhají na příjemných 18 až 20 stupňů Celsia, což je ideální na procházky bez bundy a možná i na první odvážné minikůži. Na zítra si ale připravte něco teplejšího, protože ranní ptáčata čeká pořádná kosa s teplotami kolem 5 stupňů, takže ty ranní procházky budou spíš pro otužilé borce, co nemají problém s mrazem v kalhotách.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku. Crazy Rádio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

queridos amigos. Crazy Radio.

Yeah, let me be.

0: Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn. Pravda, jak se tam objevil talířek polévky, misa s tým, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tým obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká molitnější, nahne sa lus strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. května, 9 hodin ráno. Počasí nám dělá trošku čáru přes rozpočet a zjevně to frustruje nejen zahrádkáře, ale i milovníky letních teras, kteří už by si rádi dopřáli orosenou desítku na sluníčku. Všude se řeší, jestli ta letošní sezóna vůbec někdy začne, a s ní i možnost provětrat nové plavky, co jsme si v lednu nakoupili s vidinou horkého léta, což je teď asi tak reálné jako sníh v tropech. Do toho přistoupá počet těch, co si ve frustraci pouští topení a pak se diví, že to na složenkách nebude úplně sexy.
6: Ze společnosti.
7: Karolina z pořadu Extrémní proměny schodila neuvěřitelných 56 kilo, ale má to háček. Její vlastní dcera ji totiž po téhle proměně vůbec nepoznala, to je teda gól. Doufejme, že teď už se Karolina s dcerkou zase sžili, aby doma nevládlo trapné ticho.
6: Kultura.
7: Středověká Praha nebyla jen samá gotika a zbožnost, ale taky pěkně živá, co se týče služeb lásky. Nové výzkumy totiž drze odhalují, že města sice kárala neřest, ale zároveň ji regulovala a dokonce s ní tak trochu žila. Takže když se dneska divíte nad ruchem v centru, vzpomeňte si, že už za Karla III. Se tam točily peníze i lechtivé obchody a města z toho měla svůj zisk, třeba že s mírným pokáráním.
6: Sport.
7: Místní fotbalový klub SK Nový Knín z 8. patra ligové pyramidy totálně ovládl internet, když jejich videopozvánky a pozápasové oslavy, které si nikdo nebral servítky, nazbírali miliony zhlédnutí. Parta amatérů z Příbramska tak ukázala, že i bez profi smluv se dá udělat pořádný bordel a dostat na stadion 500 diváků, což je na vesnický fotbal fakt mazec. Holky z okolí prý už kupují permanentky, jen aby viděli ty jejich sportovní výkony.
6: Doprava.
7: Ranní idylku na pražském okruhu u Jesenice rozsekal kamion, co dostal smyk a vysypal na silnici prázdné flašky. Jestli se tam chystáte, připravte se na to, že místo plynulé jízdy si užijete spíš slalom mezi střípky. Policajti to tam teď řeší, takže se raději kruháči obloukem vyhněte, ať nestrácíte čas.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká oblačnost s přeháňkami, místy i s bouřkami, takže se nechte překvapit, co na vás spadne z nebe. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě možná až do 23, takže tam se někomu možná i pořádně spotí záda. Zítra se sice trochu ochladí na 18 stupňů Celsia, ale pořád bude ideální počasí na to, abyste si zalezli pod deku a koukali na seriály, protože venku to bude taková divočina, že by se jeden posal.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde

co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak, navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítá manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 7. května slaví jmeniny Stanislav, jméno slovanského původu, které znamená ten, kdo ustavuje slávu. Všem Stanislavům proto ze srdce přeji jen to nejlepší k jejich svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jmenou taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti týmí šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 kilometrů, přijedou do příšerný vesnice. Pá, tej dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně, to chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, pá, Máňo, vylez. Z kanálu se ozve,
1: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci pokázat kamarádovi.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum...

0: Easy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. května, 10 hodin dopoledne.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Díky.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do lékárny a ptá se, máte něco na erekci? Lékárnice na něj koukne a povídá, třeba já.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
4: Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. května, 11 hodin dopoledne. Včera se u Nováků v Horní Lhotě strhla pěkná mela, když paní Nováková chytla pana Nováka, jak si místo opravy okapu užívá u piva s paní sousedkou, a to jen v trenýrkách. Celá vesnice je v pozoru, co se z toho vyklube, protože prý Nováková nakopla žebřík a pan Novák skončil v bazénu plném rýmovníku. Inu, někdy je prostě den blbec, a co teprve noc?
5: Ze společnosti.
6: A teď něco ze života, protože i stát umí překvapit, česká vláda přišla s novým nápadem, jak dostat seniory zpoza volantu. Místo zákazu nabízí za odevzdání řidičáku slevu na pohřeb, takže konečně pořádná motivace, jak se bezpečně připravit na věčný odpočinek.
5: Kultura.
6: Českou kulturní scénu obohatila nová kniha Mořská Eva, která vypráví o jedné naprosto obyčejné ženské, co umí dýchat pod vodou. Prý je to kvalitní čtení plné hravosti a života, s trochou té nečekané politické špičky pro pobavení. Konečně něco, co ukazuje, že i s dýchacími superchopnostmi se dá žít úplně normálně, jen tak pro radost.
5: Sport.
6: Hokejová legenda David Výborný teď pečlivě sleduje svou dceru Denisu na florbalovém mistrovství světa. Tipkoval, že je fajn vidět národní dres konečně na hezkých holkách, nejen na těch jeho hokejistech. A prý se také snažil zjistit, proč jsou ty florbalistky na hřišti občas takové mrchy.
5: Doprava.
6: V Praze na Průmyslové to dnes ráno stálo za houby, když se tam srazila dvě auta a blokovala celou silnici. Podle prvních svědectví jeden řidič asi až moc očumoval kolem jdoucí slečnu v minisukni a zapomněl koukat na cestu. Prostě klasika, pánové, někdy je ten testosteron fakt na hovno.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska, milí posluchači, se to na sluníčku pořádně rozpálí, čekejte příjemných až 18 stupňů Celsia, ideální čas na pořádnou opalovačku, takže žádné stydění. Zítra už to ale bude trošku chladnější, Románek, maximálně tak 15 stupňů, takže se připravte na to, že se budete muset pořádně zahřát třeba s novou známostí. A bacha, občas se objeví i nějaká ta přeháňka, no prostě apríl jak kráva.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, tavariš konduktér? A on říká, izměňajeme mašinku. A izměňajte mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš konduktér, ještě izměňajete mašinku? A říká, da, ještě izměňajeme mašinku. Tak sedí hodinu, už trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou přešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.
2: Crazy Radio.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. května, poledne. Český fotbal nezná nudu, a tak se jeden z funkcionářů rozhodl, že noční návštěva magistrátu s odhaleným pozadím je nejlepší cestou, jak upoutat pozornost. Jestli to byl akt zoufalství, nebo jen blbá sázka, to už se asi nedozvíme, ale ostudu to udělalo prvotřídní. Snad mu na tom zadku nebylo moc zima, Borcovi.
5: Ze společnosti.
6: Cestující brněnskou MHD se asi pořádně zapotil, když ve výpravně tramvají objevili zapomenutý vibrátor. Předmět denní potřeby tam někdo ztratil už v červenci 2025, no co už, stane se. Teď je k vyzvednutí pro majitele, tak ať se ten chudák rychle hlásí, dokud ho někdo nečmajne.
5: Kultura.
6: Místní folklorní soubor na nedávné pouti překvapil, když místo krojů předvedl spíše jejich moderní, proklatě odvážné verze. Někteří dědečkové dostali málem infarkt, ale obecní kasu to prý naplnilo jako už dlouho ne, hříšníci. Inu, kultura se holt musí vyvíjet, co na to říct.
5: Sport.
6: Tak se nám na chalupářských turnajích děje, že zatímco chlapi honí míč, jejich drahé polovičky plně trénují postavy u stánku s klobásami. Někteří diváci si pak stěžují, že na hřišti sice viděli spoustu dřiny, ale ty nejlepší výkony byly k vidění až po zápase. A nep jak říkají někteří je jedno, jak to dopadlo, hlavně že se na něco dalo koukat.
5: Doprava.
6: Tak to vypadá, že včera na D1 řidič Flixbusu s rozbitým čelním sklem prostě prohlásil, dokouřím a jedeme dál, a pokračoval v jízdě, jako by nic. Co na tom, že mu do kabiny táhlo jak na Sibiři, hlavně, že se někam jede. Pasažéři si tak užili nejen jízdu, ale i čerstvý horský vzduch přímo v autobuse.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes to v Česku vypadá na takovou proměnlivou romanci, občas oblačno s deštěm, občas i s blesky, přičemž denní teploty se zastaví u 16 až 20 stupňů, na jižní Moravě možná i u 23, takže horké chvilky budou spíš na východě, haha. Noci pak přinesou pokles na 9 až 4 stupně, ideální čas na šoulení se pod peřinu s někým blízkým, nebo s dobrou knížkou, a zítra to bude podobné, jen se zataženou oblohou a občasnou přeháňkou.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

0: Neblámta.
1: Každý den je originál.
2: 7. května slaví jmeniny Stanislav, jméno slovanského původu, které znamená ten, kdo ustavuje slávu. Všem Stanislavům proto ze srdce přeji jen to nejlepší k jejich svátku.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. května, 13. hodina odpoledne. Tak to máme, milí posluchači, pořádné překvapení z bulvárního rybníčku, dcera Ivy Kubelkové, Karolína, už rok tajně randí s hokejistou. Že prý, geny hold nevyčůráš, s úsměvem přiznala a leckdo hned tušil, kde se inspirovala. Maminka Iva může být pyšná, že její holka ví, co je v hokeji dobrý.
4: Ze společnosti.
5: Maturantka Laura vyměnila školní lavici za bikiny a jde dobít svět mistr Čech republik, takže se máme na co koukat.
4: Kultura.
5: Karolina z pořadu Proměny se po plastice pořádně odvázala a hrdě ukázala to, co jí příroda vylepšila. Lidé se teď prý můžou pokochat novými vnady a my jen doufáme, že to stihla před tím, než se zase zbalí do nějakého kláštera. Kdo by to byl řekl, že i v kultuře je třeba občas ukázat, co člověk poctivě vydřel.
4: Sport.
5: U českých fotbalistů to vypadá, že se místo na trávníku trénuje spíš v sauně po zápase, alespoň tak to tipně komentují fanoušci. Zda se ale po takové dřině umí taky pořádně uvolnit, o tom se ve zprávách mlčí. Každopádně, hlavně že se spotí.
4: Doprava.
5: No tak to vypadá, že dneska ráno se nám na silnici Ilomítko 35 u Litomyšle udělala pěkná šňůra aut, když si jeden týpek spletl dálnici s nudistickou pláží a vyndal tam, co neměl, čímž způsobil hromadnou nehodu několika vozidel, protože řidiči čuměli, místo aby dávali bacha na cestu. Kolona je teď delší než předvolební sliby a zpoždění nabralo rozměry povídání s tchýmí. Takže si radši pustíte rádio a počkejte, až se tenhle, naháč, odklidí z vozovky.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes se v Česku dočkáme teplot od příjemných 17 až poroztoužených 23 stupňů Celsia, ideální na lehké oblečení a možná i nějaké ty letní flirtíky. Zatímco na západě a severozápadě Čech si možná zářádí přehánky a bouřky, na Moravě a ve Slezsku bude obloha skoupější na kapky. Takže zatímco někde to bude na plavky, jinde to bude na schovku s deštníkem, ale hlavně bez studu.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, fun!
0: Crazy Radio.
7: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Přijde pán do restaurace a povídá, dal bych si pivo a s kockou. Vypije pivo, jdeme s kockou, nalesí také do kapsičky. Pivo s kockou. Znova pivo s kockou do kapsičky. Když to dělá po třetí, po čtvrtý, vždycky pivo vypije, s kockou do kapsy, jak ten barman na mě kouká, říká, nezdá se vám to nějaký neekonomický, jako? Si dáte teda to pivo a tu s kockou snalete do kapsy. A to já si dělám za svoje peníze, to je přece můj problém a to toho jako co... A vůbec, když to mi prdel. Z té kapsy taky vyleze bílá myška pá. A váš kocour taky.
1: Crazy Radio.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.
2: Come here, baby. You know you drive me up a wall. The way you make good for all the nasty tricks you pull.

tak si v pohodě kráčím temnou ulicí. Vedle se perou dva rváči, ne českým

života užil jsem si půlku. Vůbec nevím proč, hrudě se mi zastřel obzor, proslepičí kvoč, měl jsem si dávat pozor. Možná si mě někdo s někým splet, a možná kvůli krátkým vlasům, pěkně skurvený je ten svět, asi jsem měl změnit trasu.

ze života, užil jsem si půlku. I vám se to může stát, že vás někdo střelí. Nemáte tak blbě stát, že jste to nevěděli. Střílení je dneska v módě, hlavně pro ty z ciziny, tak radši zůstat.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. května, 14. hodina odpoledne. Češi si tento týden konečně mohli pořádně zajezdit na motorce a podle statistik se svezl každý desátý, i když občas s rizikem rýmičky z jarních plískanic. V Praze se navíc roztrhl pytel s hromadnými akcemi, takže je v ulicích opět pořádně veselo, hlavně v parcích, kde se pije pivo a žije bohemský život.
5: Ze společnosti.
6: Tak to vypadá, že v českých domácnostech se kromě dluhů hromadí i plyšoví medvědi. Pelhřimovské muzeum rekordů hlásí nového medvědího obraz břichem přes 3 metry, který akorát leží a tloustne, zatímco menší lumpík ostravský stihl procestovat už desítky školních družin po celé zemi. Aspoň jeden z nich má nějaké zážitky, co?
5: Kultura.
6: Slyšte neslýchané, bývalá milenka Karla Schwarzenberga, Jana Vopěnková, známá jako Ramlice, se teď předvedla pořádně žhavými fotkami, kde neváhala jít do naha. Prý, že nikdo nebyl jako Karel, a tak se smutkem vyrovnává s pomocí fotografů a trošky té pikantní nahoty. No co, když už nemáme knížete, aspoň máme něco, na co se můžeme podívat, že?
5: Sport.
6: Český sport má kromě medailí i pořádnou sbírku hlášek, u kterých se jeden zasměje, nebo se stydlivě začervená. Vzpomínáte na památné komentáře jako třeba, že Ručinský to má rád u pravého mantinelu, nebo Backhandový blafák roztáhni mi nohy a já tam dám kotouč tak, jak se sluší a patří. No prostě, čeští komentátoři umí zpestřit i nudný zápas, a to je umění.
5: Doprava.
6: Česko se zase jednou vlní v nekonečných kolonách, ať už se snažíte dostat kamkoliv. Dálnice D1 to dneska hrotí s neprůjezdným levým pruhem směrem na Brno, takže si místo romantické projíždky užijete spíš čumění do zadků ostatních aut. Holt, kdo nesedí doma, ten si aspoň potrénuje trpělivost, nebo se mu to tam dole začne lepit na sedačku.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková oblačná všehochuť, chvílemi s přeháňkami, ale na jihu se mraky roztrhají a ukáže se nám sluníčko, aby nás hezky pohladilo. Teploty vyšplhají na příjemných 17 až 23 stupňů Celsia, takže si na sebe vezměte něco lehkého, ať se vám dobře dýchá a ještě lépe provokuje.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun,
3: maximálně fun.

0: voják tancoval na Slovensku se slovenskou dívkou, náš voják, tancují doleva valčik, ona byla větší než on, doprava, ona byla menší, doleva, ona byla větší. On jí pá, prosím vás, jak to jste jednou větší, jednou menší? Ona pá, já mám protézu, mám tam levotočivý závit.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

jsem vůně, kterou plaveš. Když proskočím ti srdcem, jsem hra, co neuhraješ. Jsem nic, co zmizí v ruce.

Jsem tři trubky, jeden buben. Jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben. A ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští. Když proskočí.

0: soudruje 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá, prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá,
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá, prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil, pa?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: Pa, můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřely, tak...
2: Minimum Info. Maximálně fajn.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. května, 15. hodina odpoledne. Lidi v Česku se s blížícím létem pořádně rozjeli a teď už řeší, jestli ta jejich figura obstojí u bazénu, nebo jestli radši zůstanou zalezlí za roletami. Muži navíc hlásí, že na ulicích je zase na co koukat, což prý občas způsobí i menší dopravní kolaps, jak všichni čumí. A mezi tím na sídlištích startují grilovací sezóna a sousedské války o nejlepší čupr klobásu, takže pohoda, klídek, tabáček.
5: Ze společnosti.
6: Tak to prásknul, za totality se u nás v tajných experimentech sypalo LSD umělcům i nic netušícím vojákům, což znělo jako docela šílený mejdan. Cílem bylo zneškodnit nepřítele, ale spíš se jim podařilo někomu pořádně zamotat hlavu. Holt, někdo měl o zábavu postaráno, i když si na ní pak asi moc nepamatoval.
5: Kultura.
6: Milé dámy, připravte se. Jaro totiž rozkvétá nejen na stromech, ale i na vašem spodním prádle, a to je, panečku, podívaná pro odvážné. Květinové motivy jsou letos sexy trefat do černého, takže schovejte nudnou bavlnu a ukažte, co ve vás dřímá, vždyť chlapi se taky rádi kouknou. Takže ven s tím a ať to kvete.
5: Sport.
6: Mladý spartanský Benjamínek si odbyl ligový křest ohněm, nebo spíš červenou kartou, a to pořádně rychlou. 17-letý debutant totiž stihl vyfasovat nejrychlejší červenou v historii Sparty dřív, než se stačil pořádně rozkoukat po hřišti. Pražané sice i v 10 porazili Jablonec 2-0, ale takovouhle, bleskovou, posilu už trenér asi hned tak chtít nebude.
5: Doprava.
6: Doprava dneska zaznamenala i nečekané zpestření, u Bavorova se jeden řidič se svou Fabií jal prozkoumat dno potoka i s rodinkou na palubě, zřejmě ho přepadl mikrospánek. Posádka naštěstí vyvázla se zraněními a díky dvěma pohotovým kolem jdoucím jsou všichni v nemocnici, jen ta autoponorka už asi nebude jezdit. Takže si dejte bacha, když vás chytne spánek za volantem, může to skončit nejen v příkopu, ale rovnou ve vodě, což je sice osvěžující, ale dost nepraktické.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková jarní divočina, kdy na západě Čech bude spíš na svetr a kafe, s teplotami kolem 13 stupňů, zatímco na jihu Moravy se možná ještě stihnete opálit, tam teploměr ukáže až 23 stupňů, takže žádné velké divy, jen oblačno, přehánky a ojediněle i nějaká ta bouřka, jako by si počasí nemohlo vybrat, jestli se chce svlékat, nebo oblékat. No a zítra, pátek, to bude podobná jízda, v noci se rtuť teploměru skoulí na 4 až 9 stupňů, zatímco přes den se budeme kochat maximálně 18 stupni, takže žádné velké letní flirty, spíš jen takové platonické polojasno a pár přeháněk, co už nikoho nepřekvapí. Takže dámy a pánové, šaty do skříně a raději si vezměte pořádnou pláštěnku, ať vás nepřekvapí nějaká ta sprška, co by vám smila úsměv z tváře.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

V restauraci seděl pán, dědeček, poručil si hřízek, kterou povídá, ježiši, teď já jsem si zapomněl zuby. Proti mu seděl pán, a já vám je půjčím. Tak mu je půjčím, pa, ty jsou veliký, ty že by tam nevejdou. Pa, tady mám ještě jedny, zašmátral saku. Pa, ty jsou malinký, ty bych zase spolknul, co budu jíst. Pa, počkejte, já tady mám ještě jedny. Pa, ty jsou akorát, děkuji vám, najed se, pěkně, pa, děkuji vám, pane doktore, pane, jsem doktor, já jsem hrobník.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh, God.

0: Každý den je originál.
1: 7. května slaví jmeniny Stanislav, jméno slovanského původu, které znamená ten, kdo ustavuje slávu. Všem Stanislavům proto ze srdce přeji jen to nejlepší k jejich svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: tak dík.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Say it,

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. května, 16. hodina odpoledne.
5: Ze společnosti.
6: Karolina, 29, z extrémních proměn schodila neuvěřitelných 56 kilo a kromě nového těla se pyšní i novými nadry, co by jí kde jaká fiflena záviděla. Teď už jen sehnat chlapa, co ocení tuhle novou, pekelně sexy kočku.
5: Kultura.
6: V jedné moravské výjezdce se konala soutěž v pečení tradičních buchet, kde porota málem korunovala vítězkou babičku, jejíž speciální náplň obsahovala poněkud veselou přísadu. Vzorek z jejího plechu prý způsobil, že jeden z hodnotitelů začal uprostřed ochutnávky tančit kankán. Místní se shodují, že takovou buchtu by si dali klidně i na snídani.
5: Sport.
6: Na českých palubovkách se loni občas děly věci. Třeba když si dvě volejbalistky dopřáli, nečekaně těsný kontakt, u kterého se prý celý tým královsky bavil a holky jen stydlivě koukaly. Holt, jaro a emoce na hřišti, to je prostě divočina.
5: Doprava.
6: Na úřadě s řidičákem ze Sovětského svazu, jeden šofér se u našich polských sousedů pokusil vyměnit doklad státu, co už desítky let neexistuje, a teď ho nejspíš čeká autoškola. Česká pravidla jsou prý taky pěkně neúprosná a žádné staré papíry z dávných říší tady prostě neplatí, ani kdyby se člověk na hlavu postavil. Takže bacha, ať s sebou nenosíte místo řidičáku relikví z minulosti, nebo taky skončíte zpátky v autoškole s cucákama.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnešek nám přináší celkem příjemných 17 až 21 stupňů Celsia, takže si ještě užijte sluníčka, než to zítra spadne na slaboučkých 5 až 14, což už je na svetřík a možná i na menší depku. V Čechách se navíc občas objeví přehánky a bouřky, takže pozor, ať vás neomije vlna štěstí, nebo spíš jen studené vody z nebes. No a pánové, pokud se dneska někde v parku opozdíte kvůli té přehánce, vaše drahé polovičky možná zjistí, že to nebyla jediná horká věc, co vás potkala.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Usán zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ, patřím u Garila, smačíla svoje jajce v mojem supi. On říká, ale já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáješ, patřím u Garila, smačíla svoje jajce v mojem supi. On říká, ale já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, patřím u Garila, smačila své jajce, vím super, on říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sakou kytaru na krku a on na něj, ty znáš, patřím u Garila, smačila své jajce, vím super, a on, patřím u Garila, smačila.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: maximálně fun.
1: To je crazy.

Sonlar sigarete.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme.
1: Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká:
2: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla.
1: Kozliatočka povídá:
2: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
1: Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpá:
2: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
1: Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistoli, pa:
2: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla.
1: Kozliatočka pa:
2: to nie je naša mamička má kľúče.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Skrýzy rádiem.

0: Kizzy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio. Zpravodajský servis.
3: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
4: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. května, 17. hodina podvečerní. S příchodem prvních slunečních paprsků se zdá, že někteří naši spoluobčané zapomněli, že existují i plavky, a veřejná prostranství se mění v jednu velkou přehlídku všeho, co se obvykle schovává pod tílkem. Městská policie už prý řeší víc případů, kde se na otázku, co to má být, dočkala odpovědi, to je trend, ne. Takže pozor, ať vám na lavičce u kašny neuteče celá podívaná.
3: Ze společnosti.
4: Naši spoluobčané se nedávno pěkně vyřádili na internetu, když se snažili vymyslet co nejvtipnější důvody pro omluvenky z práce. Od fiktivních střetů s divokou zvěří po náhlé posednutí touhou po sběru kapradí, kreativita nezná mezí a šéfové se prý už připravují na další vlny absurdních výmluv. Asi je lepší si vzít normální dovolenou, než vymýšlet, že vás unesli mimozemšťani, i když kdo ví, co se v noci děje, že jo.
3: Kultura.
4: Tak to vypadá, že i hasiči Stýna umí pořádně rozproudit krev, když neteče voda a musí se sprchovat venku. Ti urostlí borci v boxerkách totiž na internetu sebrali tisíce lajků, což je, přiznejme si, větší sláva než uhasit zapomenutý oheň u sousedů. Evidentně si našli nový způsob, jak být žhavý, a to i bez požáru.
3: Sport.
4: Trenér mistrů Pešán se po rozvodu zjevně nenudí a podle bulváru si vyvedl novou, zatraceně krásnou partnerku. Někteří sportovci teď asi dumají, jestli by takovou formu na rande potřebovali i oni. Hlavně, ať mu to nekazí výsledky na ledě, tam by se přece jen měli řešit spíš góly než holky.
3: Doprava.
4: Pražskou Kbelskou ulici čeká rekonstrukce a zatímco dopravní modely slibují jen mírné zvýšení provozu, starostové rovnou varují před dopravním peklem. Řidiči se tak můžou těšit na nefalšované dobrodružství, kdy hledání zkratky promění klidné rezidenční ulice v řečiště troubících zoufalců. Raději si přibalte pořádnou dávku trpělivosti, bude to jízda.
3: Počasí.
4: A teď se podíváme na počasí. Dnes se nám Česká republika předvede jako rozverná slečna, co se nemůže rozhodnout, a tak nám naservíruje oblačnost s přeháňkami, ojediněle i bouřkami, s denními teplotami kolem 18 až 21 stupňů Celsia. Takže plavky nechte ještě schované, ale klidně si v dešti zatančete, třeba se pak zahřejete na ještě vyšší teplotu.
3: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Rádio.

0: Došli sovětští vojáci za tým Baču a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A včelní vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel. Crazy Radio.
1: Minimum info. Maximálne fun. To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. května, 18. hodina podvečerní. Policistům v Českých Budějovicích se při zbraňové amnestii dostal do rukou celkem bizarní kousek rovnou pevnostní minometem 32, což si jeden obyčejný občan asi držel pro strýčka příhodu. Chlapík ho měl doma úplně v klidu a policie teď s nadsázkou čeká, co dalšího jim lidé přinesou, třeba rovnou tank. Kdo ví, jaké další poklady se ještě povalují po českých kůlnách, když už se zbavujeme takovýchhle pecek.
5: Ze společnosti.
6: 30letá Karolina z pořadu Proměny, která si nechala vylepšit prsa, se neváhala pochlubit světu. Po zákroku sundala všechno oblečení a s nadšením se kochala svým novým dekoltem, protože se na sebe miluje dívat. No co, aspoň má ženská radost z pořádných balónků.
5: Kultura.
6: Česko se nám začátkem léta mění v jeden velký mejdan, kde se to hemží hudebními festivaly a kulturními akcemi, že jeden neví, kam dřív skočit, aby nepřišel o pořádnou jízdu. Od muzejních nocí po tance na metronomu je jasné, že si národ zase pořádně užije a možná i nějaké ty hříšné noci. Takže si připravte játra, kultura volá a nuda tu fakt nebydlí.
5: Sport.
6: Tak to zase jednou na okresním fotbale jeli emoce na plný koule. Hostující brankář dostal rovnou červenou za to, že po inkasovaném gólu poslal fanouška, co mu nadával, pro pivo. Kuriozní trest se ale obrátil v geniální tah, když opilý fanda přinesl zpět i kýbl na nuku, čímž si brankář i rozhodčí okamžitě získali celou tribunu.
5: Doprava.
6: Víte, že na Kladně se dnes jedno auto rozhodlo, že si vyrazí na projížďku samo bez řidiče. Citron se bez dozoru vydal na hlavní tah města, naštěstí nikdo nebrečel, protože se to obešlo bez zranění i škod. Evidentně už se na ty zácpy řidiči nemohli koukat, tak to vzal vůz do vlastních rukou, nebo spíš kol.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta aprílová směska, místy přehánky a bouřky, takže bacha, ať vám to nesejme paruku. Teploty šplhají k úctyhodným 18 až 21 stupňům Celsia, takže žádná zima na prdel, a přes noc klesnou k 6 až 11. Prostě ideální den na to, abyste si udělali pohodlí a neřešili kraviny venku, dokud se to tam, nevyprší.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jenom u taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti týmí šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 kilometrů, přijedou do příšerný vesnice. Pá, teď dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně do chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, pá, Máňo, vylez. A z kanálu se ozve,
2: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci ukázat kamarádovi.
3: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 7. května slaví jmeniny Stanislav, jméno slovanského původu, které znamená ten, kdo ustavuje slávu. Všem Stanislavům proto ze srdce přeji jen to nejlepší k jejich svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Holko, ostříhám ti vlasy, dost dlouho seděl jsem a teď můžu vstát. Je to týden, pustili mě z basy, jsi moje hračka.

0: Přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká: pane šéf, mám pro vás bezvadný číslo. Svážete mi ruce taky za záda. Vytáhnete mě a špuňte šapito za nohy. Dolu dáte panel betonový. A střemhlav mě pustíte z ty vejšky a panel na hlavu. Říká: no to bych, kolik byste za to chtěl? Říká: 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu, žvác rána na tu palici a on říká: to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. On říká: ne, já to dělám dneska poprvé, já nevím, že to tak bolí.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. května, 18. hodina podvečerní. Policistům v Českých Budějovicích se při zbraňové amnestii dostal do rukou celkem bizarní kousek rovnou pevnostní minometem 32, což si jeden obyčejný občan asi držel pro strýčka příhodu. Chlapík ho měl doma úplně v klidu a policie teď s nadsázkou čeká, co dalšího jim lidé přinesou, třeba rovnou tank. Kdo ví, jaké další poklady se ještě povalují po českých kůlnách, když už se zbavujeme takovýchhle pecek.
6: Ze společnosti.
7: 30letá Karolina z pořadu Proměny, která si nechala vylepšit prsa, se neváhala pochlubit světu. Po zákroku sundala všechno oblečení a s nadšením se kochala svým novým dekoltem, protože se na sebe miluje dívat. No co, aspoň má ženská radost z pořádných balónků.
6: Kultura.
7: Česko se nám začátkem léta mění v jeden velký mejdan, kde se to hemží hudebními festivaly a kulturními akcemi, že jeden neví, kam dřív skočit, aby nepřišel o pořádnou jízdu. Od muzejních nocí po tance na metronomu je jasné, že si národ zase pořádně užije a možná i nějaké ty hříšné noci. Takže si připravte játra, kultura volá a nuda tu fakt nebydlí.
6: Sport.
7: Tak to zase jednou na okresním fotbale jeli emoce na plný koule. Hostující brankář dostal rovnou červenou za to, že po inkasovaném gólu poslal fanouška, co mu nadával, pro pivo. Kuriozní trest se ale obrátil v geniální tah, když opilý fanda přinesl zpět i kýbl na nuku, čímž si brankář i rozhodčí okamžitě získali celou tribunu.
6: Doprava.
7: Víte, že na Kladně se dnes jedno auto rozhodlo, že si vyrazí na projížďku samo bez řidiče. Citron se bez dozoru vydal na hlavní tah města, naštěstí nikdo nebrečel, protože se to obešlo bez zranění i škod. Evidentně už se na ty zácpy řidiči nemohli koukat, tak to vzal vůz do vlastních rukou, nebo spíš kol.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta aprílová směska, místy přehánky a bouřky, takže bacha, ať vám to nesejme paruku. Teploty šplhají k úctyhodným 18 až 21 stupňům Celsia, takže žádná zima na prdel, a přes noc klesnou k 6 až 11. Prostě ideální den na to, abyste si udělali pohodlí a neřešili kraviny venku, dokud se to tam, nevyprší.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

To za mnou došla naša stařa, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapíně. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, není to pravda. Povídám, počkaj, počkaj, stařo, ty si vždycky umíš něco brznout bokem nebo co. Pojá, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka. Ze dva se jim za čtvrt hodiny.

0: odbyla půlnoc.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. května, půlnoc. Aktuální průzkumy sexuálního života v Česku ukazují, že i když je internet plný OnlyFans a pornografie, mladí Češi na to nějak serou a více než polovina chlapů mezi 18 a 25 ještě neměla sex. Vždyť průměrná frekvence sexu je mín než jednou za měsíc, to už si člověk pomalu ani nevzpomene, jestli to vůbec umí. Takže buďte v klidu, jestli jste poslední soulož měli na Vánoce, jste vlastně v trendu.
5: Ze společnosti.
6: Pelhřimov, město rekordů, se nám opět připomíná, jaké šílenosti dokážou Češi vymyslet, aby se zapsali do historie. Místní muzeum rekordů a kuriozit neustále láká na kousky, co by jeden nevěřil, že jsou vůbec možné, a potvrzuje, že náš národ má prostě slabost pro totální bizáry. Jestli vás baví sledovat lidi, co dělají prapodivné píčoviny, jen aby byli, nej, tak je to jasná destinace pro vaši příští dovolenou, ty vole.
5: Kultura.
6: Komik Lukáš Pavlásek slaví 20 let na prknech, co znamenají, a často i neznamenají nic, kromě rozlitého piva v hospodě. Tenhle týpek to dotáhl z pajzlů, kde se smál jen sám sobě, až do semaforu, což je docela kurva posun. Ukazuje se, že i s vtipy, co by občas nerozesmály ani opilýho strýce, se dá dneska uživit, a dokonce i slavit, sakra.
5: Sport.
6: Tak pozor, v zákulisí českého krasobruslení se šušká o pořádném ledovém dramatu. Jeden borec prý přišel o partnerku, protože ho jeho snoubenka načapala, jak s tou kolegyní fakt pluje, nové taneční prvky, po půlnoci a v jejím bytě. No co na to říct, když už jednou s figurkou hnete, musíte s ní hrát, že jo?
5: Doprava.
6: Dálnice i okresky se dnes zase jednou proměnily v peklo, a to nemluvím o tom, že by tam někdo griloval. Někdo se srazil s lamou u Pelhřimova, jiný si to s autem namířil rovnou do sloupu v Poustevně, prostě klasika. Takže bacha, ať vám to nějaká buzna z vedlejšího pruhu nepošle do prdele.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra, milí posluchači, to bude taková ta klasická česká sračka, přes den se teplota vyšplhá k 17 stupňům Celsia, v noci ale bacha na to, spadne to na 5 až 7, takže hlavně si nechte doma tepláky. Oblačnosti bude jak nasráno a pršet bude tak, že si možná i plavky vezmete, ať už s tím sexy spodním prádlem, nebo bez něj.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Šel pán po hřbitově, neuslyší. Pomoc! Pomoc! Pomoc! Přijde k vykopanému hrobu. Tam chlap dole, který tam spad ožralý, jak křičí, pomoc, pomoc, a opa, co se vám stalo, opa, spad sem do hrobu, je mi zima, opa, tak si se jdeme odkopat.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 8. května si připomínáme Den vítězství, kdy byla v roce 1945 podepsána bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa. Zajímavostí je, že se tak stalo v pozdních večerních hodinách, což už v Moskvě bylo 9. května, a proto některé země slaví právě o den později.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: Odbyla první hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. května, 1 hodina ráno. Celá republika teď řeší, kde se s tou inflací sakra ocitneme a jestli je pořád normální dávat za pivo stovku. Lidé si stěžují, že už je i sex drahej a na lásku nemají ani čas, natož prachy. Ale hlavně, že se nám prý dobře daří, do prdele.
6: Ze společnosti.
7: Opilý strojvedoucí Českých drah si užil pořádnou jízdu, když v návalu euforie zapomínal na takovou maličkost, jako je otevírání dveří pro cestující. Holt, když je chlast silnější než mozek, může se z obyčejné cesty stát docela dobrodružství pro všechny. Aspoň se lidé na nástupišti nenudili, když jim vlak opakovaně mizel před nosem, aniž by je nabral, čuráci.
6: Kultura.
7: Tak to by jeden nevěřil, co se všechno dá vystavovat. V Praze mají muzeum nočníků a toalet, kde si můžete prohlédnout královské trůny i zdobené hajzly z různých dob, což je teda fakt kulturní zážitek, co se nikde jinde nedozvíte. Takže jestli vás zajímá historie lidského vylučování, nebo jen máte rádi lechtivou prdel, víte kam o víkendu zajít.
6: Sport.
7: Tak to je teda sportovní prasečina týdne. Bývalý trenér ženského fotbalu Petr Vlachovský si pěkně nahrával holky ve sprchách a pak to cempal na erotické seznamky. Za tenhle úchylný hnus dostal tenhle kašpar jen podmínku a 5 let bez fotbalu, to je fakt výsměch.
6: Doprava.
7: Praha se zase drží své tradice a nabízí řidičům pekelnou zácpu snad na každém rohu, kde se zrovna bagr rozhodl, že rozkope silnici a způsobí dopravní kolaps. Jestli se snažíš někam dostat bez kolony delší než tvůj penis, tak máš smůlu, protože i na spojovací potkáš idioty, co se drze cempou do bispruhu. Vypadá to, že se spíš dřív dočkáš důchodu, než abys projel Prahou v klidu, a to nejen v listopadu, kdy je doprava tradičně nejhorší.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká oblačnost s denními teplotami kolem 19 až 21 stupňů Celsia, v noci však spadne rtuť na chladných 5 až 6 stupňů, takže opatrně, ať vám nepřimrzne jazyk k tyči. Víkend se nám jeví lehce nestabilně, teploty se vyšplhají k 20 až 22 stupňům, ale pozor na ty deštové přehánky, ať vám to neskazí tu romantiku pod širákem, vy prasáci.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Hit Radio.
1: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže, udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům.

I přesto, že mě nemáš v lásce, cítím jak tvoje rybářský vlasce táhnou mě k hladině vyššího poznání. I když je to k posrání, chápu, že ty tím plníš svoje poslání. I když mě to leká, vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Vezmeš mě na party a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš mi, že když chci do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme ručníky do ringu.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: That was a David Bowie song. Okay, but here's another one I could screw up.
1: What is it?
0: Am I gonna do this by myself?
1: Do it by yourself.
0: Okay, well, I think I'll try it in a different key. I'll try it in the normal key.
1: Yeah.
0: If it sounds bad, these people are just gonna have to wait.
2: Je nádherný večer. Tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát čet, v nich stálo, jak v tvým klínu spím. Posle

Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětský pokoj k smíchu, po večerním v tichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracenej je klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch, píše ti kacíř, co do pekla chtěl, pro mámení barevnej stuch. Pro ten

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: 5 sheets of high-power bladder acid. A salt shaker half full of cocaine. A whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers. Also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. But once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far as you can.
1: Crazy Radio.
2: Odbyla druhá hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 8. května, 2 hodiny ráno. Tak to vypadá, že někteří strojvůdci si zřejmě spletli mašinefíru s lokálkou do hospody.
7: Bienvenue, c'est Joe.